Do nás trefčího klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.